0: Tak ako už pani rada spomenula, niekoľko jej réžií bolo natoľko úspešných, že vyhrali celoštátne, vtedy ešte československé posluchácke súťaže.
1: A nyní, vážení posluchači, přichází chvíle nejslavnostnější. Vyhlášení vítězné hry.

Lysander, pomoc, pomoc, rýchle poď. Tu zmi blázivou, mi z hrude zhoď.

0: Kozub tíško dohára, húka sova nočná stráž. Koho neduch umára, myslí teraz na rubáž. A my, elfy bežiaci, prv než svitne bielý deň, popri jasnom mesiaci, ako noci jasný sen, my sme páni. Ani myš, neruš tohto domu tíš, tichým svetlami ho tom osvetlite spiaci dom. Elfík s výlou krúžte v tanci, ako v kroví ľahký vtáci. Pieseň so mnou spievajte, hopkajte a skackajte.
1: Predspevuj nám, Oberón. Elfích trilkou každý tón ruka v ruke zaspievame. Tomu domu požehnáme.

Takže to bol Wristband Paul Simona a my pokračujeme s Charlesom Lloydom. Tentoraz to bude kratšia pesnička Abide With Me.